je čemka koblista, je mrák. Ohne noči, kade skočí, joj sedlá. Osiemný mieseči nespazí, joj je znak. Tiesno blista lesu mamu ze od srebra.